Ale ako tom rytmusu bunže dále. Potem so je mir tým vecľich zaspíval. Bez capským rytmusu samosovie na kuncu Jörg Weiselberg spíva. Potom je Michaela Suritz-Budla. Kýž spíva vo všetčestvie. A Michal Cyš, Môj dom. A přichodná stučka s Jennifer Lopezec a Davidom Getam. To je stučka, kýž hodí sa napríklad týž netko húčmne do svetových mistrovstvo jednačmi činov pojpečich.

Przeczestwo, pečminčino do napošestich je apropo przeczestwo. Samske šuske towarstwo ma jeszcze 5 svobodnych miestno za prozninske livo we vodovech Hendrichecach, gdzieś hoďa so tyž przeczestwa naviazać a to od 17. do 26. julia. Prošu poladajče no dženca rano junu za blidom, za snedanským blidom a voprašeče so vaš modelut, hač nemili lušt zajmce nechce pola srbsko-šulského tovarstva přisivia. Po takým prozdinské livo ve vodových Hendrichecach od 17. do 26. julia má ešte 5 svobodných miestno přisivenia sú po takým vod nitka ešte možné pola srbsko-šulského tovarstva.

0: na poszęszczesie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Bez lepom zahí so dženca večer džesaty mezonarodny festival Dudaku. Mez druhým vopčila so na ním tež serbsky ľudový ensemble Dujarios Grotka a Kapava Popsorben. Leca je svedženská vuka pši starý šúli, dokež trebachu nový areál. Nedželu počine ako jeden z verškov svedženský ča od Slepianskej cirkve přes ves na svedženskú vuku. Mezonarodny festival Dudaku ve slepom vodmiva so jenož kožde 4 leta. Spešovanské tovarstvo Serbsko muzea podpiruje Serbsky muzej vodnetka ze spopriancami z Počnice. Kaž tovarstvo z Džili sú sedali tam ve fabrice popriance ze serbským a nemským postrovom z Hotovič. Z dobom sú je ve serbských barbách podpisať dali. Je to malý vykuanský experiment, na ktorý je so tovarstvo zvážilo. Popriancovo jeko, jako svodky postru, je ve Serbskom muzeu s malým symbolickým dobytkom na dobro muzea napředajn. V okres Zorilc dostane přichodne 4 leta celkone 1,5 milionu euro od Sakského knežastva za investície do infrastruktúry. Kaže v okresne Semik ve Zorilcu deletne rozsudžiu

0: Ja, ja, pinnese, se sachsko fonga předuším za sanirovanje šulu, mez druhým za gymnázii ve Lubiu a vokubvansko šulski centrum Zorelcu. V obsamknu je si mi k nimo toho, zo ma Zorelski vokres svoj management za škýt klimy dále vést. Serbska rada dživa na novelirovanju braniborsko-serbsko zakonja. Kajž rozpravja delno-serbski rozvoz RBB, přinže potreba za zmeny ze šelakých stron mestrujem ze serbskih institucijů a od serbskih samovitých kajž tež zvolbno vůbjaka za serbsku radu. Hač to sreč julija chceža braniborskému kultusovému ministerstvu předpoložit svoj dživový stav za prvně juristické průvanie, rekne člen rady Mito Nowak na zajšvém posedženju Serbské rady braniborské. Budeske nimsko-serbske ludové dživadvo je čera do 30. sezóny letno dživadva startovalo. Za predstajenja inscenácie Špuk von draußen oder Karaseks Schatz sú ešte jednotlivé zbytné kartky na předajn reka z dživadva. Za rúje režisér Lutz Hillmann NDR-sko dživčacu sériu Špuk von draußen do Hornje Vúžice přepoložil a z Karaseku i Baju zjazal. Inscenáciu pokazá NSLG hač do konca júlia ešte 34 razu na dvorje budeského rodu. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače potom požišo tež na našich stranách internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Strach lesnych vohyňů přibíra na severu budeského okresa Knežižno štvorte a s tým předposledný varnuanský skoženk. Živé sliebrote stupa dženca na maximálne nešto nad 30 stopnými, júce a nedželu celé podobné temperatúry a potom milí tež s nevedrami líčič.
2: Bez vůlkých hačenů můžete se dženca do pětka podat štobu jesputuž.
1: Serbský rozvoz.
2: Když máte něco na útrobě 0591 7 300, to je naše číslo 4 menšiny po napůl 6 Čech.

Apropos Sakovi, nič se do mičinu po napočestriche. Dobranje přeje Sapski rozvoz. No, to môžeš tež přírodu scibatiš derje čuč. Tež ze zážnoho naliča hižo, tež potom prinje kvitky kčeja a potom môžeš tam svoj nos tyknič a tak to netko dále tež dže. No a ja netko minúce za synom vonja vonka. Zo, či prinje sú hižo tež pilnje syno džibali druze hišče so do synovoch žňov poda. No aj a nimo toho, vla nás znamenča doma, kiwi je tak rinjek čeja, a tež vonje ja cille tajki miwe vojn. No, stano mače vy tež najlubší vojn, chceče nam mi to prajč, potom napisajče to rad ľubie, přes náš čet, vosa menčino po napo šestčich. A tajki miwe vojn je tež vojn čerstvého kofeja rano v rajnšej šalce. Dobranie přeje srbský rozvoz.

Signature Dotze Bilki Nashis, Chia Paladame, Nakuns, Tijinia, Kishma, Toysto, Toysto, Toysto, Stash Mujice, Dosibic. Dženca večer votorja džesate mjeze narodne festival Dudakove s lepom vot večera šestčih, reka tam dude a pšečeljo, a tam doživiče tež samski ludove ansambl, kiš tam vstupi, potom tež napšikvat skupina Popsob, a jutce maja vot popodnjacioch program Hučbu a zabavu za dječi. A tež ve Kočinje tam sveča noho ja to chcedža vezo z tak mjenovanej Asparagus Open Air Party svečič džencaš započnie 19. junija z sličnými postnicami a jutce potom sobotu Asparagusova party džiš tež přenošuja večo přes public viewing ru Nimska přečivo Elfenbein küste, potom gims, če tam tež vutrobne prošení. A vosebje, če prošení, potom tež jutce do podnia po připodniu na volejbulové turnier mjestom hižo 5. Kočinjanský modžinský klub přeprošuje, a to mili na najpožišo napud jedni tam byč námiestnie na volejbalnišču start budže potom po připodniu jeni potajkým 5. volejbalové turnier Asparagus Open Air ve Kočinje. No hej, a potom poladáme dále do Kulova. Ve Kulově je jutce svojbne a to vlastruje svedžin na terénie šulje. Mies druhým zmija tam rejovanskú dživarničku a blido tenisové turnier. Tam tiež zmija. No hej, a Lubovario koni, koniaceho športa, smidža so veselič na elegantne zapšahy, tam tiež vopkejčbovač ve Grosčicach při fulkec hurce od jucišeho.

0: Pečmičino do šestčech.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Štefan Cuška Malink ze Slepo.
2: Júce je poučas. Zauru cvunca. Nimsce zomozonen vende. Bude to najdlejší džin leta a s dobom tež najkrótša noc. Od nedžele budú noce zase krok po kroku dlhšie. Potajkým, prvá polovica leta je nimo a druhá sa započne. V športe je to hustodu možnosť vo trajnišča delehiť, so trošku vočerstviť, zmierovať a jednore trošku časa za sebe mieť. V obstej potajkým možnosť na prvú polovicu roča zladovať a si přemysliť, što je so poradživo, što nie je tak bežavo a što môže my znač zmeniť. Zo druhý počas lepe beží. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadavk, so v přestavce abo v účasu svoja imač a mojim sobou rajariam poky vydač. Vo sebe, tež nie je tak bežavo, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepie poradži, nemôžu vieza garantovač. Ale je vážne vo zmylkách přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so mače znano vy, v příšadných dňach jednu přestavku, v kotrež môžete na prvnie pouleto vrúčo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so znovu energiu do druheje pouleco leta podač.
0: Dobrej Štefan Cuška-Malink ze Slepoho v nadoku a samovitosti Serbského evangelského vosadného zviazka. 4 minčiny do 6.

0: Just na čtvr. Přes čiš.
1: Vy. Věda, vědomost a vunamakanky.
2: Centrum je mlučné droji sedí hoborska čorna džira Sagittarius a vokovo kotriješ se my romadže z civej galaxiju verčíme. A kajž od spočatka měsaca víme, tež od neje kosmický větor dosvětnišča duje. Popravom však čorne džire zich silnej gravitácii už šojich blízkošti přičahuja a nakoncu spožiraja. Čím blíže pa kosmický proch čorne džire přinže, čím bole so zúšča a čím spěšnišo dokova vokovo neje kruži. Přitom nastava tej tajka vulka horcota a tajke silne prúdženie, zo so džil partiklo prede haco spožira za so preč vo čorne džire do svietnišča duje. To menuje so kosmický vietor. A do pokazy za tajky mlučným puču staj vundano astronóm a fyzikárka z USA predstajivoj. Ladajo na to, zo je jace hač postalie travo tute namakač, je to malá astronómiska senzácia. Mlučná droha však je tačel, kotraž obstejí z jacorých doso zaverčaných špirálu. Meznami na je kromě a čorné džiruje, središču leža vůlke džile galaxie. Když vopkeč buja vědomostnice čorné džire nedže dálině, ladaja z galaxie von do čmouších džilo světnišča. Když pak cedža našu čornu džiru vopkeč buvač, dobia do galaxie nuc sutač. A přitom su jim neličomne vězdy, kosmický proch a pún puču. Dále a silniše teleskopy pak jim přitom pomaja so přes ne předrič. A tak staj astronóm a fyzikárka 5 let dôr mikrožomy z centruma galaxie Mirivoj a tajky nadrobny a jasny obraz zimného púna dokova vokovo čornie džiry stvorivoj kajženie do toho. A na ním spoznaš taj, zo je jednym džilu tutun zimný pún prošte preč, kajž vúdu ty. Na spočatku si mysleš taj, zostaj nešto opak činivoj, tak písataj. Potom pak přirunováš taj dáty s dalšími obkečbovaniemi a obličeniemi, do níž nebež taj si viestaj, zo môže jenož horce prúdženie skromy čornej džiry, kosmický pún takle preč dúč. A zostaj takle skončne do pokazy namakavoj, zo tež Sagittarius a kosmický vietor zavinuje.
1: Věda, vědomost a vůnamakanky.
0: Změčinom vinkom přeco pětk. Dvěměčině do bědlk nasedom je dobraně přije sávský rozvoz. Do travy léně so. Po mojem jménu nujíš do lohko vožný je Kristof Mikvauš. Vítejte k nám do vohraně.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zhromadne
2: na našim tvárnišču.
3: Tu sme. To vun je.
0: Nevidžu ničo, bagaro. Ničo napadne.
1: Dola nakladné auto. Tamle je znamieško.
0: Tam ste i jenojš, zo nesmieča tu auto, ki su češe hač si a poutone prekiječ.
3: Celé prave. Dokež mu som most, sepneč.
1: Ale my ju netko obnovjame, a potom bude šitko zasa poriadku.
3: A celé prave, Mišova. Moste drbja džeržeč.
0: A džeda svoje tvarske džile v odkvadu?
3: Aj, Juli, je nedam pastva. Tuto ne ponže.
1: Kajž vupada? Mamo publikum?
0: Ach, miešava. To su krúvy. A krúvy naušolada jaž dojso hýba. Tam ne preky je miestno. Tam svoje platy odpaduju.
3: Dobre me poladač, hať sú z čejžore hišče krúte dosť.
1: Šo? Dobre sa obnovič su nám prajili.
3: No, da. Potom vieme, što máme činiť.
1: Nakladné auto! Nic dole!
0: Ach, cu jenož svoje klaty vod kvás.
1: Ale most!
0: To však bunže.
4: Jej, no to nie! Most je zasypne oja!
3: Šepi, pak ty ešte hodle dobíš přes most jeď, když tam stojí, zo za tebe neje.
1: Nitko jac ječ nemôžeš nakladné auto.
3: Ach, a nitko dobí mi tež ešte nakladné auto z reky vúčaneč.
0: No, znajmenša netrebaš most viace vod tvarič.
1: Ale nakladné auto, ty cíš ve vode.
3: Dere, že je to jenož malá rička.
1: Ale tyž malá rička auta mne tu je. Oni to nás zelzavia.
0: O, nie. Nadžio mne tak spiešne nezelzaviu.
3: Čo ničo nepomá. Jako prenie, drbime če tam vúčaneč. Mišova, přiviaca mi prosu raz poujac.
1: Ale ráde. Most je zasypnul, tra-la-la-la-la. Nakladné auto leží ve vodě.
0: To nie je žodné.
3: Dere, a nitko sa poriadne napína nakladné auto, zo zrybie zase von přinžeš. Nitko ešte raz, od spočatka.

0: Kinder plus 7 nicht.
1: Srpski rozhlas. Povijesće. V studiju Blanka Funcila.
2: Bez lepom zahají so dženca večer 10. mezonarodný festival Dudako. Nimo srpsko-ludo ansambla vopčila so mez druhým tež srpska rivanska skupina Smerčaca, srpski folklorný ansambl Slepo, Dujario z Grodka, Kapova Popsorben a skupiny z Polske a České. Leca je svedženska vuka při starej šoli do kestrebachu nové areál. Nedženu počenje jako jeden z veršku svedženski ča od Slepjanske cirkve přezvies na svedžensku vuku. Mezinarodny festival Dudako Slepom vodmiwa so jenojšku ižde 4 leta. Spichovanske towarstwo Srpsko muzeja podpiruje Srpske muzeje wotnětka s popriancami z Počnice. Kajž towarstwo z Džili su se dali tam ve fabrice popriance ze srpskim a němskim postrom z Hotovič. Z dobom su je ve srpskich barbach popisač dali. Je to małe wikuanski experiment, na kotryž je so towarstwo zvážiło. Okres Zorelc dostane přichodne 4 leta cirkone 1,5 milionu euro od Sakskog knježarstva za investicje do infrastruktury. Kajši okresne semik Zorelcu teletne rozsudžiju vúživaja peneze ze Sakskog fonga předevšim za zanirovanje šulu, mez druhým za gymnázii Lubiju a vukovansko-šulski centrum Zorelcu.

0: Wobsamknuł je si mik nimo toho, zo ma zorilski wokres vůj management za škýt klímy dále věsť. Serbská rada dživa na novelirovaniu Braniborsko-serbského zákonia. Kaž rozpravia delno-serbský rozvoz RBB, přinže potreba za změny ze šelakých stron mestrujím ze serbských institúciu, kaž tež zvolbno vůbjoka za serbskú radu. Hač to sreč Julia chcidža Braniborskému kultusovému ministerstvu přepoložič svoj dživu stav za prynje juristické prúvanie, rekne čvon rade Mieton Nuak na zajšvem posedženiu Serbskeje rade Braniborskeje. Na zimu chcidža z diskusiu parlamentše a ve zjavnosti pokročovač. Budeske nemsko-serbske ludowe dziwa dvoje čera do 30. sezóny letno dziwa dva startovalo. Za predstajenie inscenácie Špuk von draußen oder Karasek Schatz sú hišče jednotlivé zbytne kartky na předajn reka z dziwa dva. Za ruhe je režisér Lucil Mann NDR-sku dječacu sériu Špuk von draußen do honie Vúžice přepožil a z Karasekovi báju zjazal. Inscenáciu pokaza NSLGH do konca júlia hišče 40 razu na dvore budyského rodu. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače, miestem tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Heise stupacimi temperaturami stupatež strach lesných vohyňu tun přibera. Na severu budeského okresa knižíž na štvrte a s tým předposlední varnuanský skočenk. Živé slibrote stupa dženca na maximálne nešto nad 30 stopnemi a júce a nedelu 3 celé podobné temperatúry zmieme a potom milí tež se s nevedrami líčiť.
2: Ještě nedívajte toho pomalu, tyž čopfoty dla tomu, že ští drůde. Může tyž mňaknout, když je tak čopfo po takým voměre do dženstvíšeho dňa. Puče jsou svobodné a jeli máte za nás další informace. Potom zazvonče do Budešina 0591 734 400.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 minčiny po napůl 7.

je tuda ko festival so čenca započne a zahají a zahají so tež vulki vesny svedžen v kočinje. Šice so vesela se doječ moc do maueje vesky při čornym halštrouje. No a ja tam vesna močina je pšeušo agilna. Tož to je se předevzala čenca večo započňu se sličnými pustnicami po takým, jeli se chceče tam do kočine doječ, potom v oblekče se nekajký kostým. Ja by radžila nic před toste, abo tež nic převele ze spariku. A potom juce zmeja tam bič volibulove turnier, vod napodjeni mili tam namestne bič, jeni džolus, a večo je potom vulka asparagus party. No a što nesmi tež pobrachovač kotov pisaneho, potom nedželu. Vesnenjo spriotuja kujž do letnje pisane program, zabavne program, luštne program, a potom vezo tež zes zastaraja vas šitki jako hosti z dobrý ječu. No a po příchodní stůčce podadáme na další pokyvy do konca týdenia menšinu pod Sibylky na sedomě.

0: ale tyž znatym starym zajacam dachu rum so prezentować. Remix spiewa In The Stars skupiny Rolling Stones je tyż na albumie słyszeć. A runie tohodla je album tak wosibity. Producenča sadžišu na mjezinarodne kolaboracije, a s tým to špieluja začoš tiš kopajncasti. Ľudži z celého sveta romadže zviesť.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Ale mis svitových mištastvou je...

Dicke tre Termine, Melisse Hieser, Woprote Dotschas, Nier Doprotitschki, Sapisa Celi, was do Saimuje, Menuize, Sasarie, Dobanje, Vestinje, Tissa, Zwitschko, Beklostre, Marina, Wiesda, Jeto Sarie, Dobanje, Kischkujde, Leto, Sta, Luji, Pschivabi, Avot, Nietka, Sumenuize, Kartki, Hieser, Napsche, Dein, Beklostoski, Sarote, Napschikwat, Beklostoski, Mbobkoce, Avot, Isch, Online, Mojece, Selischki, Kikupic, Was na toho Julia budže potom tak daleko, zo potom zase tisace sviečku ve najšelakorišich motivách vosrič zárode zasviča a to je přeco taký krásny, ličný fotový motiv. Sedam inčinu do napo 8.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Beslepom zahi so dženca večo 10. mezinarodny festival Dudaku. Nimo Srpska ľudová ansambla vobdžila so mez druhým tež Srpska rivanska skupina Smerdžaca, Srpski folklórny ansambl Slepo, Dujario z Grodka, Kapova Pop Sorben a skupiny z Polskeje a Českeje. Lieca je svedženska vuka pri starej šuli, dokiž trebachu nové areál. Nedželu počenie ako jeden z veršku svedženský ča od Slepanskej cirkve přes ves na svedženskú vuku. Srpský rozvoz dole live přeniese. Spišovanské tovarstvo Srpského muzea podporuje Srpský muzej Votnitka s poprijancami z Počnice. Kaž tovarstvo z Džili sú si dali tam v fabrice poprijance ze srpským a nímským postruhom Sotovič. Z dobom sú je ve srpských barbách popisač dali. Je to malý vikuvanský experiment, na ktorý še so tovarstvo zváživo. Popriancovi jeho, jako svodky postru, je Srpské muzeum s malým symbolickým dobytkom na dobro muzea napředajn. V okres Zorelc dostane přichodne 4 leta cirkone 1,5 milionu euro od Sakského kniežostva za investície do infrastruktúry. Kaže v okresne Siemik Zorelcu teledne rozsúdžiu vúživaja peneze ze Sakského fonga předušim za zanirovanie šulu, mez druhým za gymnázii Lubiu a Vukovansko-šulský centrum Zorelcu. V obsamknu je Siemik nimo toho, zo má Zorelský okres svoj management za škyt klímy dále viesť. Srpská rada živa na novelirovaniu Braniborského srpského zákona. Kajž rozpravia delnosrpský rozvoz RBB, přinže potreba za zmieny ze šelakých stron mez druhým ze srpských institúciu, kajž tež zvolbno vúbielka za srpskú radu. Hač to sreč Julia chceža Braniborskému kultusovému ministerstvu přepožiť svoj živový stav za prvne juristické prúvanie, rekne čvon rady Meton Noak na zašvem posledženu srpskej rade Braniborskeje. Na zimu chce

0: chceja z diskusiju v parlamente a z javnosti pokročovač. Budeske nimsko-serbske ludove dživadvo je čera do 30. sezone letnjeho dživadva startovalo. Za predstajenja inscenacije Špuk von draußen oder Karasek Schatz su hišče jednotlive zbytne listčiki na předajn, rika z dživadva. Zaruje režisér Lutz Hillmann, NDR-sku džičacu sériu Špuk von draußen do Hornje Vúžice přepoužil a z Karasekovi báju zjazal. Inscenáciu pokazá NSLG Hačtokunca Julia hišče 34 razu na dvore budeského rodu. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače tež, na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hej, na strach lesnych vojenu tu nitko v oprodže přibira na severu budeskovo kresa Knežižno 4. a s tým předposlední varnuanský skodženk. Žive z Lebro stupa dženca na nešto viaca 36 stopňu a celé podobne bude potom tež kun stydženia potom mili tež se s šelakými nevedrami ličič.
2: Na pučach je tak daleko šitko poriadku, šitko vo mire beží bez hačenia 4 minúty po napol 8.
1: Serbský rozhlas.

Menschen auf von Apo Rossemichen, da war ein Epsche Samski Rosos, da Polla damit ich na Pockgiebe, da Kunza Tijinja, Schakoje, Schuje, Durchstollus. Wo du da im Festival, mehr Senarodem Jazz hattem, Zverani Hijoros, Praviame, Kisch, Sojensavicho, Zapocznie, Wotschestschich, Rikatam, Dude, Abschetschelio, Dojewicz, Savski, Ludowa Ensemble, Napschikwat, Dziewicz, Saudi, Deschwicho, Skupina Popsorben, Rischpola, Dame Dokocine, Tame, Maja, Jensa, Haschinski, Nadbie, Wohnjowe, Wobore, Sowotnawicho, Rapetschich, Wubie, Dżuja, Apotom, Svicha, Tam, Liczne, Pustnice. A jutze potom dale a zajutzišim asparagus party rikatam a nedželu potom koto pisaného ze svodnej šalku kofeja a samopečeným tykancom viesnych hospozov. To so všice zas na to vieselime. Ve Kulovie je jutze svojbne a tovarstvo ve svedži na terénie šule mier s druhým zmiatam rejomanskú dživaničku a blido tenisové turnie. Ve Krosčicach při Fulke Córce môžeče od jutzišie sobote od ranjane dom elegantne zapšahy bobkeč bovač a im palce tvočič. Šakodže kunst tyženja vo titul Sakského mištra abo mištarky ve vodženju zapšaha jutze rano vosmich zahaja tam prúvania ve drezúrie a krutko potem ve jedženju jezdženju vokovo keelu. Aby kulturní zároveň v Budešině doživíče jutce večer na povosemich salonovou hudbu, tam zahudí Srbská komuna Filharmonia za vás a jutce večer na povosemich na kulturní zároveň Srbského ľudového ansambla v Budešině vás vo sebe vítaja. A potom poladáme ještě do kloštorskeje zároveň abo z ciba do kloštra Marina Viezda na Svojindne a kloštorský svedžen budeského okresa s tam vo sebe nečelu prošení. Dvi menšinie do cibidlky na vosomie.

0: Kičmi čudo vosem je.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Štefan Cuška Malink ze Slepo.
2: Júce je poučas. Zauhu cvunca. Nimsce zomozonen vende. Bude to najdlyši džin leta a s dobom tež najkrótša noc. Pod nedžele budu noce zaso krok po kroku dlyše. Potajkim, prinja pojeca leta je nimo, a druha so započne. V športče je to husto dy možnosť vo trajnišča dele hič. So trošku vočerstvič, zmierovač a jednore trošku časa za sebe mieč. Vopstej potajki možnosť na prinju pojecu ročo zladovač a si přemyslič, što je so poradživo, što nie je tak bežavo a što môže my znač zmenič. Zo druhý počas lepe beži. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadawk, so v přestavce abo v účasu svoja jimač a mojim soborajariam poky vydač. Vo sebe, tež nie je tak bežavo, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepje poradži, nemôžu vieza garantovač. Ale je vážne vo zmylkach přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so mače znano vy, v přichodných dniach jednu přestavku, v kotrež môžete na prinje poleto vrúčo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so z novej energiju do druheje pojce leta podač.
0: Dobraj, Štefan Cuška Malings z Slepo v nadavku a zamovitosti Serbského evangelského vosadného zviazka.

0: Dudakowe zvuki a zvuki dudo přes cvy konc tydženja vočenca večora hač do nedźele su svyšeć ve slepom. No to možeće so na krasne zvuki veselić. Šako je to išto skupino přikvatało svedźenski čas zmeja tam nedźelu. No haj a jedže a piće. Tež zmeja dosť, tež žone nepelic statoka so vo dobre a svodnú poječ tam na svedženišču postaraja. No a što je hišče šitkolos, smečin venk je so naprašoval.
1: Zobl moa slepom pjatk večer takle klinčeč, ščerči tam netko hišče takle. Jevišťo natvarič, stane staječ, milinu kvašč, krotko do festivala maja pomocnice a organizátorki vokovo Diane Maticoveje, regionalne rečnice župe Jakub Lorenzaleski hišče rúce pône dživa.
2: Chceme svedžinsku ježovnosť hišče vupišič a tež stejnišča za ječ a piče maja so hišče přijatovač. Sme tež čestne vrota za zakotvili. To chceme netko tež stajič.
1: Nedže peča 20 osobu so do a za čas festivala vúšo stará.
2: Podpieru pri přijotách dostávame od Slepenskej gmeny, domovine a od našich tovarstvov v Vosadže. Direktne za čas festivala podpieruja nás mnoze dobrovoľní pomocnice ze Slepenskej Vosady, napríklad pri svedženským čahu alebo pri zastaraniu vopytovaju.
1: Dokež odmiva so mezenárodne dudakové festival jenož každé 4 leta, nemôža so pšitým tež na zaraté rutine spúšťať. Tak odmiva tunraz festival prvý raz na vúce pri starej šuli.
2: Vúžadanie je stajne zaso svedženišťo. Dokež je to každý raz hinajšie, doby so každý raz znova plánovať. Lieca je tež zastaranie s milinu a vodu vúžadanie, dokež je svedženišťo väčšie hač hevak.
1: Program je zaso mešenca znatého a nového. Znate, haj samovieste veršky viezo svedženský čar nedželu jednačich od Slepianskej cirkve k svedženišču. Tam so sobotu šun program odmije. Miestrujem ze severno-nemskej skupinu Happy German Backpipers. Nimo toho sú program lieca rozširili tak Diana Maticova.
2: Nové je, zo so lieca hižo 5 koncerte odmije. Tak napríklad od večer 9. koncert se skupinu Pop Serbia.
1: A tež skupina serbského ľudového ansambla se svojím programom Dude a všečeljo hižo piatk vstupí. Ním miešeja folkloru a popo učbu a Dude s neušednými partnerami kajš alpským rožkom a fujaru, štož je slovakská pastorská piščavka. Prejede hač pak smedža voni večer na svedženiščo, sluša tute v šichodných hodžinách najprede hišče dživačarjam.
0: To išto dživa im išče do ruku, lada preda hač potom vopođe dženca večer, ponže vulke hesovanje Dudakove festival do horceje faze. A šice so veselime na dobre vedro, teme zmijeme. A dobre zvuki, česač po napođe večer.

du takový festival džencovi čo sobotorí ve Kočinje. Tam tež vůbecuje so tenca v ohňové vobore a když chceče so tež do kostýma česnč, najlepě níže než to, štož má najbruch. Tam mají lečné pustnice, potom zosumili veuse tež pustnický po, je to nekaz dobré tradice, aby právě druhé leto mi se zdáhe, no lečné pustnice. No a potom juce, tam zmeja tež večoreje a štužce případně, abo případla tež hladá na Kopaincu, na Ru, Nímska. No hej, to můžete jutce tam na vůlky pfachče si tež obladač. A nedělu je potom koto písaného se svědčinským programem věsnanou trochovač tam můžete a vo sebě, to se mi přeco lubí, je besada, Riana. Potom poladáme do Kroščíc, při fulke cvorce můžete od jucíšeho rania elegantne zapšahy v obkejčbovač. Tam jsou menuce sakske mištostva a sakske mištostva a mištorky chceča tam vůhodnočič ve vodženiu zapšahu. Od rana 8 hižo to bude po temperaturách najlepšie časy prúhovania tam hižo započnú, to najprv raz ve dresúrie a potom oni jezdža vokovo keľu. A ve kulturnej záhodže v Budešine doživíče júce večer na povosmich za lonovú hudžbu dosťe vútrobne přeprošení. A Serbský ľudový ensemble prosí nedželu na dalšiu letnú galu rejovanskeju skupin Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia najprv raz popudňu cioch a potom hišť raz na večer pečeš.

0: Vedomí je peč, dođevičiš.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Štefan Cuška Maling ze Slepo.
2: Jutce je poučas. Zauru cvunca. Nimsce, zomozonenvende. Bude to najdliši džin leta a s dobom tež najkroča noc. Pod nedžele budu noce zaso krok po kroku dliše. Potajkim, prinja pojca leta je nimo, a druha so započnje. V športče je to husto dy možnost vo trajniša delehič. So trošku vočerstvič, zmirovač a jednore trošku časa za sebe mieč. Vopstej potajkim možnost na prinju pojcu ročo zladovač a si přemyslič, što je so poradživo, što nie je tak bežavo a što môže my znač zmenič. Zo druhý počas lepe beži. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadavk, so v přestavce abo v účasu svoja jimač a mojim soborajariam poky vydač. Vo sebe, tež nie je tak bežavo, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepie poradži, nemôžu vieza garantovač. Ale je vážne, vo zmylkách přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so mače znano vy, v přichodných dniach jednu přestavku, v kotrež môžete na prinje poleto vručo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so z novej energiju do druheje pojce leta podač.
0: Dobre, Štefan Cuška Maling ze Slepoho, vynadavku a zamovitosti Srbsko-evangelského vosadného zviazka. 4 do 9.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur gerur Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsem.

0: Wiese dane a Serbe majo svoje vesebne gosti a za dolnych Serbo jo kun Bruning Petla uše togo pšiša či raze ob žen kvis a muziku v naraženja ved kušte je menšene. A jo to vam bylo nento přemalcně. Naše pokazky namakajú šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben. Žecem vam riedne konc týždňa.
1: Jo, a grajo přišom viedro osobu. Viedro. A što píš, a čiže šta gradové dej tamo mieta stúpaš i žínca, víče zmiome tek ešte styria čiže šta grado, nežilu južo lepie ugleda, pen ja, no ešte dva čiže šta grado. Grímaš a padaš i nedej se pla nás, gledaš obšosem nás, pýtaš o se chodne miestaško, negotuješ obše veľa sporta ve svincu, podňo tak a tak nic, kroniga teke přes podnica.

0: Dnes vyše Jano v Hršebuzovu nintokunstu ženia, serske a mjaze národne dude budu slyšaš slipem, žinca se vytvorio ten žasote festival dudakov ve serskem kulturnem centrume ve slipem, jacor zigar šestčich ustupujo serski ludovi ansambl, pen žadali stujarskiju muziku a s koncertom kupki pop zorben, vyče budu pen vytmenjate mjaze národne program a co niže Luce Stanjo, to vám ulicujo sobu organizatorka Stefanie Bierholdojc.
1: Niedziela započína so na počesačich se svědčinskými kemšimi v evangelské cirkvi v Slepom. V jednačích vodmeje so svědčinský ča s niedže 400 vobdželenými. Start je při cirkvi, že přes mirovu druhu a lipovu půjč k svědčenisču. V občelini sú pěstovanie tovarstva slepianskeje vosady, skupiny spulckeje, českeje, maroka a bohaskeje. Programy započnú so od 12. Niedželu vystupiti tež serbský džičací ansambl, kajž tež smerdžičanská revanská skupina.
0: Ja zavěšte bůžo, teď rýdně slyšáš gościnária toho festivala, a to je serský folklorný ansambl Slipo a ten slyšíš Ninto ve serském programě. Věli věsela.

0: Całkona szula z prewia nysa gokojca, jo nynusza szula w okresu, tuchelu wena mecnie wabi za to, aż się jeszcze wieci ukniko przyzjawio. Przyducem szulskim lesie buzio mieć predny jadnaste letnik, a z tym predny letnik kęczymy, że na szuli cynisz abituru. Serska abitura pak nepere nebužo, veci ve moj kolega Gregor Klim.
1: V bližšem času nebužo žedna serska ucpa na nove celkone šuli Gokulcach. To kroni šulski decenent v okresu spreve Nisa Michael Koch. Cora nakšomja casnikarske konference jo rozkvat a štuholo teke žedna živova kupka za serščinu neo, nemski AG. Ceptarka, ako jo ju navedovava, jo tuholo starešinskim casu. Kaž se rošijok še nepere toštu AG dali jasč, regularno sersku ucpu Gokulcach viži Koch kritiski. Ta by była za dolnoserski gymnazjum w Choszebuzu konkurenca.
2: Wenn wir hier eine zweite abiturführende sorbische Klasse anbieten, dann kommen wir in Konkurrenz. Und diese Konkurrenz wollen wir nicht, weil wir natürlich uns der Verantwortung bewusst sind, dass das niedersorbische Gymnasium erhalten werden muss.
0: Problem jo, ako všetci brach serskich ceptario, na dolnoserskom gymnasium je jo dla togo južo lícpa vítaj úkniko krádu vetebirava, informíral jo Choszebuzský státny šulský amt. Koch snažia, až skoro dostanú predne absolvente nového ceptarského studiuma za serbštinu na Bramborské technické univerzite. Ale to varnujo ešte 3 alebo 4 leta.

0: Jajnske rejtovanje ve közlem bužo ten könc tyženja, nižilu se zachopio okovo jadnogo, s upešnjenim togo svetego Jana, medradskove kostym dostanjo vet žočo ako viju čošte redne medre girlande, žnjonu kronu dostanjo Jan tekes nejrednejšich kvetko s, zegar čich zachopio se rejtovanje, a pedla Bužo Erik Bivur, serbski student Lipsku, pohada pak z Brko. Erik, to je nento moje predne prašanje. Retu jošo v közlem sobu ako Brkovar. Kak jo k tomu prišlo?
1: Ja južo ako gole som cesto připadla bo, dlatok až moja máš tam cesto připadla, jo?
0: Pomaga v tom tovaristje?
1: Jo, genau, also mir Marsch pomaga v tom tovaristje a jatek. Som zachopio tam luže poznáš a přijašele namakáš a penio k tomu přišo, ako sú mi přašali. No jo, ako nioco ešte snáš, tek soboritováš a jo, ja som pre nioco gotla nic.
0: Vganje rejtujošo predne raz sobu, a kak veľa razu južo sobu getujošo?
1: Oficiálne je to mi druhý raz ako soboretujú, ale predne raz som Jano v Přešegu soboretoval a to šavie jajnske rejtovanie na pelu, to bužo niento leto sa mi predne raz.
0: Azo premiéra. Toga tegenio laška vec, k tomu ešte přižome neperi raz byš, Svete Jan, to je velika cest, je to také váš cíl, minnete rovno akle zachopiošo, ale je to ten veliký cíl kúždego rétorja?
1: Also kúžde rétor ve, na kúžde pát až to velika cest, jo. A ja si myslím, až väčšina rétorjov sú južo raz Jan Bölli, a te eben veže až to velika cest, jo, ale až to teke vielgen, vielgen šeško, jo. Also, te luže všetci se vjaseli, ale pen teke se vjaseli až nicht drugi, se namaka, ako to mežo getovaš pen.
0: Neperi raz rétarje togo Jana ščítajú nic, teke v tom šešeku sú v okolnosti vingajo figura, ktoráž priniesol pôdnosť, nic, ten kvietkový kostým to teke symbolizírujú. Na rétovanišťu pen rétarje jogo spúšťajú, na koncu sam jo na rétovanišťu pen zachopio se ta veľká göntva. Zakluku. Co je to vesibne na tom? To rétovanie ga je také čachodne nic. To musí se zvúcovať s konimi.
1: Jo, ale je přece tak. Also nic jano při jenském rétovaním, ale přece. Jo, mežo něco se stáš? Jo, also to bude pen mene a mene rétarjo.
0: Jo.
1: A pen jano nakoncu, gaš ven celé sam napelujo. Pön přijdu te luže a opetaju z Köna šignuš.
0: Z Köna šignuš, ale to nie je ten cíl sú te mödradský. Nic.
1: Šauje, genau.
0: Kus v toho kostýma de pen kluku přinjast.
1: Genau, te mödradský a vysebne ešte ta krona. Ta jo popšauem ten cíl, ako še luže, ako tam přijdu. Šiemieš.
0: Čo by už raz nieco si mogli vytárgať od toho svetého Jana?
1: Per mrdrackou som tak už mogol, jo.
0: A že ten in to láže?
1: Te sú přece ešte v mém auše a tam mi kľuku přiniesú.
0: V auše, to je také dobrá idea. Viele rétarjo leto sa sobogetujú?
1: Kaž ja to niento pšauje viežim, sú to 12, čo si myslím. Ale Bežko, nie som sa viste.
0: A vejaš o sa južo pičku, dokoláš nie o taká laška vec, alebo sa veci jazeli ošo?
1: Obe, also ja veci sa bojím viedradla.
0: Jo.
1: To bužo doch veľgen garuce. Bužo ma raz gledaš, ale popšaujem sme še dosť trenirovali a jo, pen einfach sa viaselime a sa nážiame, až to tak klapujo, ako sme to svucovali.
0: Po takém žicime Wiele gluki przy te gönt wir za gluku, by mogli gronisz. My już ci raz wespytujemy magazyn troszkę na zachopio. Zegar jednego, albo około zegar jednego zachopio tego świętego Jana upysznisz, pędostanio swej redne medracku kostium, a swoju kronu z nierednejszymi kwietkami. Jo, a pen zegar trzych wytpodnia zachopio rytowasz na rytowaniszczu. A pedla burza Erik Bivur, wun parada z Barko, a ten könntest du schon ja reden, raz, tak pschau ja so buret du ja. Učobne žek, wiele wjasela, wiele gluki žicime.
1: Učobne žek.
2: Nedávno jsme byli děti, vůbec jsme netušili, jak to všechno letí. A od svých prvních kroků hledali jsme refrén pro svoji sloku.

bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky.

0: Asi jsme měli štěstí trochu, že potkali své refrén pro svoji sloku.
1: Chešebus svěží a my jsme Pedla. Na 17. siarském svěženiu.
2: Zasnedliš nešňa se sou.
1: Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Chešebuský žíšecí musical Ludovaria, siarský ludový ensemble a věle věci. 20. juni vetvěju do 6. na RBB javišču ve Puškinovém parku. Siarský svěžin ordujo prezentirované ve siarského programa.
3: RBB. Siarský program. Siarský program.
4: Jo, a dla cogo mimo togo nie bedieli przepasć serski svižin, na serskim svižinju sajžijo najlepše mlince, a te pobitujú žoča a gojce ved uknikojskije firme dojno serskego gymnaziuma. Vyni zbierajú s tým peneze za svoj abiturny bal, a my špendirujeme vám jaden mlinc na svižinju, gaž se pla nás meldujošo a na pšašanie vete gronijošo, Žínca mášo k tomu ešte raz šanzu predne a pšaue vete grono dobytňo a to, co mi vížeš, co žiedne nefelujo na sarskem svižiniu. Jo to a ministerský prezident Dietmar Wojtke vynga ma sarske korenie, b sarske pivo, abo c až riojome Annemarie Polku. Melduj šo se.
5: Vytkos? Přešenja? Píšte nám pět 0151 jednáctčo 86 8 8 6 5
6: RBB. Serský program.

0: Gregor Klime ist die Rassennarrige.
1: Servus. Serski svježin za vas nic nejo, a teke serske dude nevapje vas to slepego na kauču, veto nemusíšo seže štajom vám nento překlit, co se vace ešte čoj koen stuženia. Lubnjolske galerie vabje žinca viacor do Bortu, tam bužo vecega šestich viacor zachopiš riedna noc umjostvo. Ve starom mieste Lubnjova bužo tož gežba umjocam šiklidovaš pši svojom kreativnem žile, čoch taš pogasach a drogach s kvaškom vinom vicic gönniš ved ugetovania pyšnotko a znaš neco riedningo kupiš za to šikno zmiešo chylu a to až do noce zega jadnostich. Přijašele knigvo majo vyče dobru gožbu za uvapotky ve Berkovach, tam bužo vyče knigvarní lízecajn Čantarove Mark knigvo, to nedej bešiano suche předavanie, teke šake rozluštovanie budu pedla, chtož co tam teke nieco předavaš, mežo se ešte přizjaviš ve te knigvarní ve kvounej droze, že vieš nás čo by, to jo ve Berkovach. Tož potom zovšem něco bota spuštiš ma nieželu dalšnor jednu věc, žež mežo něco dolabováš, však pšo se na tom dňu Berkojskem hotelu Waldhotel Eiche napišne vedpodňo a viacor petmotom burska drastva rijujo, rijujšo sobu. Na pojadnok jo namša s pararjom Mivers gogolojske gerce zagraju vedcige dviju, až do pezniko vedpodňa budu budki s tradicionelnými produktami a mark ludových drastvu, od sebe uklincajo vet na pošestčich na muzikaliski part. Ako što još slyšali, bužo nižilo prijedna gešpa za obživovanje rejtarju a kenjove kezlem. Prijed k togo jajenskego rejtovanja bužo dveja recna namša kezlejenske cerkvi, fararka Šlitarova a lektor Hartmut Leibna bužo tej namšu najedovaš a svešiš z vesadu teke serske kjališ bužo zazniš, namša bužo zega jadno. A my glitame do Berlínia, koniec tyženia budú tam ministerstva, kancelársky amt a médiové amt vecyniš svoje žúria zagesči. Serbe budú teke pedla a top 6 reprezentáciu ve mienčenovém sekretariáše. Ved na požasušich do viacov šestčich bužo ten sekretariát sebie prezentirovaš ve zvyskovém nučikovnom ministerstve adresajo Berlíniu Altmoabit. Unac držasča, tam predstajajú narodne mienčene, Fríze, Dána a Serbe majú svoje vesiebne gestči a za dolných Serbov Jokun Bruning pedla už je toho přižačí raze obžien kviz a muzikové naraženia vedkúšte je mienčene. A jo to vám bylo nento přemalcne. Naše pokazky namakajú šoteke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorben. Žicem vám riedne koniec týženia.
0: Jo, a grajo přišom viedro sobu.
2: Viedro.
0: A što píš a čižašta grado, de termometer stupaš žínca víče zmiome, tegešči styria čižašta grado, nežilu južo lepe ugleda, pen jano ešči dva čižašta grado. Grímaš a padaš nedese pla nás, gledaš obšosem nás, pytaš o se chodne mestaško, negotuješ obše vele sporta ve svincu podňo, tak a tak nic, kroniga teke přes podnica.

0: Dnes vyše Jano v Chršobuzu nintokunste ženia serske a miaze národne dúde budú slyšať slipem. Žínca se vytvorio ten žasote festival dúdakov ve serskem kultúrnom centrum ve slipem. Jacore Zigar Šestčich ustupujo serský ľudový ensemble. Pen žodali stujarskýu muziku a s koncertom kupky pop zorben. Víče budú pen vytmeniate miaze národne program a co nie Luce Stanion, to vám ulicuje sobu organizatorka Stefanie Biholdojc.
1: Niedziela započína so na počesačich se svedženskými kemšimi v evangelskej cirkvi v Slepom. V jednačich vodmeje so svedženský ča s niedže 400 vobdželenými. Start je při cirkvi, že přes mirovu druhu a lipove pučke svedženisču. V občelini sú pěstovanie tovarstva slepianskeje vosady, skupiny z Polskeje, Českeje, Maroka a Bohaskeje. Programy započnú so od 12. Niedželu vústupiti tež serbský džičací ansambl, kajž tež smerdžičanská rejvanská skupina.
0: Ja zavište bužo teke rednie svišaš gešťinária toho festivala, a to je serský folklórny ansambl Slipo a ten svišaš Ninto ve serském programie. Veľmi jasela.